0: se rovná se svobodné pravice.
1: Kazalec úře prežil u ovínek,
2: čas je za náš pravičný utrínek.

I za náma večeras taxi centrále Klagenfurt Austria. Náš generálny sponzor našej misie 0463 51 51 51. Ihre Taxizentrale in Klagenfurt Österreich 0463 51 51 51. Taxi vozila sa 79 sedava. Pozovite 0463 51 51 51. Želimo srećnu vožnju.

nová piesma Písmo synu Aličič u programu Rádio Agora svaké subote uživo. I váš DJ Mario Austria.